0: Svitu pro violu da gamba a basso continuo číslo 2 a dur Marina Maréze dohráli François Joubert Caillé a soubor Lacheron.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Za jistý kompoziční vrchol France Schuberta lze považovat jeho poslední dvě mše, Asdur a Esdur. Od jeho raných čtyř mší se tato díla výrazně liší, zejména délkou, pokrokovou harmonií a také výraznou prací s textem. Skladatel neváhal některé pasáže ordinária vynechat nebo změnit slovosled. Na mši Asdur pracoval Schubert s přestávkami několik let. Definitivní verze je z roku 1826.

Dozněla mše pro sóla, smíšený sbor a orchestr číslo 5 Azdur France Schuberta. Zpívali Soile Isokoski, Monika Grob, Markus Ullmann, Juha Kotilainen a sbor Petera Schreiera. Hrála Tapiola Symfonieta, řídil Peter Schreier.

Mezi nejčastěji uváděné skladby Vítězslava Nováka patří bezesporu Slovácká svita, ve které zachycuje své zážitky z putování po Horňácku. Je doloženo, že navštívil Strážnici, Javorník i Velkou nad Viličkou a zde si zaznamenal nápěvy či písně, které slyšel na polích nebo v hospodách. Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

To byla slovácká svita Vítězslava Nováka. Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur jsem vybral jednu z menších sborových kompozic Johannesa Brahmse. Píseň Osudu začal komponovat Brahms během letní návštěvy svého dobrého přítele Alberta Dietricha ve Wilhelmshavenu v roce 1868. V jeho knihovně objevil Hyperionův píseň Osudu, slavnou báseň Friedricha Hölderlina, a okamžitě začal skicovat nové dílo. Přibližně 16-minutová skladba pro smíšený sbor a orchestr bývá někdy označována jako malé rekviem.

dozněla Píseň osudu, dílo 54. Johannesa Brahmse. Zpíval berlínský sbor Ernsta Zenfa, hráli berlínští filharmonikové, řídil Claudio Abbado. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Stanice, která vysílá klasickou hudbu v digitální kvalitě 24 hodin denně. Od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Milí posluchači, pokud trpíte nespavostí, doporučuji použít Rohypnol. Pan doktor vám ho jistě rád předepíše a když si vezmete 3-4 tabletky, popřípadě je ještě zapijete kapkou něčeho ostřejšího, za 5 minut nevíte o světě. Ráno se vám sice bude trochu motat hlava, ale na to jsou zas jiné pilulky. Tak, myslím, že jsem definitivně vyvrátil.

Toto byla ukolébavka ze Smetanovy Hubičky. V historickém podání paní Jarmily Novotné na snímku z roku 1945. Smetana si ovšem její melodii nevymyslel, ale převzal ji z Erbenovy sbírky lidových písní. Ano, ukolébavky mají převážně lidový původ. Matky je svým ratolestem nejen zpívaly, ale mnohdy i sami vymýšleli, což svědčí o tom, že mezi starostlivými českými hospodyněmi by se našla i nejedna talentovaná skladatelka. Tato malá umělecká dílka nesou zřetelné znaky ženského rukopisu. Jejich melodie jsou plné citu, ale za jejich na první pohled šťastným výrazem cítíme i trochu úzkostlivé starosti.

Lidové ukolébavky našly pokračovatele ve skladbách umělých. Lidový vliv je ale ve většině z nich znát. Například velmi často skladatelé vlastní melodií zhudebňují lidový text. Jeden z nich zaujal Vítězslava Nováka natolik, že na něj napsal hned 12 ukolébavek. Je velmi zajímavé sledovat, jak stejné verše zhudebňuje Novák pokaždé zcela jinak, aniž by třeba z důvodu kontrastu opustil rámec něžné a křehké ukolébavky.

Když jsem našemu redakčnímu počítači zadal úkol, aby mi z rozhlasového archivu vyhledal všechny ukolébavky, vysypal ze sebe přes 70 titulů. A to jsou prosím jenom ty skladby, které slovo ukolébavka nesou přímo v názvu. Našemu ctěnému kompjutru samozřejmě není nic známo o Bachově smutečním motetu Jesu meine Freude. V němž je ukryta nejen utěšující, ale také důmyslně zkomponovaná ukolébavka ve formě chorální předehry. Donekonečna opakované Gute Nacht, dobrou noc, však není určeno usínajícímu děcku, nýbrž člověku, který už se ze svého spánku neprobudí.

Další utajenou a také smuteční ukolébavkou je finální část písňového cyklu France Schuberta Krásná mlynářka. Pod zdánlivě uklidňujícím povrchem této písně se ale skrývá děsivý obsah, z něhož člověku zamrazí. Mladík, zklamaný milovanou dívkou, zpívá sám sobě ukolébavku, připraven si v nejbližších okamžicích sáhnout na život.

Málo kdo ovšem v tomto oboru uspěl tak jako Frédéric Chopin. Jeho klavírní ukolébavka skutečně uspává. Dole neustále zní basová prodleva, jeden tón, ke kterému se klavíristova levá ruka houpavým pohybem stále vrací, a nad ním zpívají ptáci. Je to dokonalý muzikoterapeutický prostředek, ale zároveň také báječná a originální hudba, nikoli jen zvuk, který se za relaxační hudbu často vydává.

Jsem sám proti sobě, když takovéto ukázky zařazuji do prostřed pořadu. V průběhu Chopinovy ukolébavky jsem bez pochyby ztratil řadu vnímavých posluchačů. S těmi ostatními, co zůstali vzhůru, teď budeme pokračovat obhlídkou 20. století. Začneme v Japonsku. Japonci mají některé dosti podivné zvyky. Místo vidliček jedí takovými špejlemi, chodí v kimonech a v jednom filmu jsem dokonce viděl, že spějí na holé zemi a hlavu si podkládají dřevěným špalíkem. V takových podmínkách usnout bez ukolébavky je v podstatě nemožné. A tak si poslechněme jednu uspávánku Made in Japan z pera Yuzo Toyami.

Ve 20. století se též zrodila takzvaná elektroakustická hudba. Některé její projevy se pohybují na samých hranicích hudebního světa, ale pokud se jejím tvůrcům vydaří skutečná kompozice a nikoli jen přehlídka bizarních zvuků, pak nelze o smyslu této tvorby pochybovat. Jestliže jsem o lidových ukolébavkách tvrdil, že v sobě nezapřou ženský rukopis, pak pro následující elektroakustickou kompozici by to mělo platit rovněž. Její autorkou je totiž česká skladatelka Marta Jiráčková.

Co je tedy typické pro druh skladby jménem ukolébavka? Volné tempo, intimní výraz, prostá harmonie, často posazená na prodlevě, houpavý, utěšující rytmus. A také komorní zvuk. Ale právě toto pravidlo bude v poslední ukázce dnešního Dakápa dramaticky porušeno. Na interpretaci této ukolébavky se podílí obrovský, alespoň stočlený symfonický orchestr, varhany, velký smíšený sbor, chlapecký sbor a tři sóloví pěvci. Bude to totiž závěr monumentálního celovečerního oratoria Benjamina Britna Válečné requiem. Latinský liturgický text se tu mísí s až krutě tragickými válečnými verši Wilfréda Owna. Hudbou létají šrapnely a smrt číhá v každém taktu. Ale na samém konci nastane katarze. Hudba se sklidní a celý ten obrovský ansámbl se spojí v tichou ukolébavku. Několik set účinkujících v božských vlnách pohybujících se od pianissima k pianu napůl šeptá a napůl zpívá Let us sleep now. Teď nás nech spát. To není happy end, ale směs úzkosti, naděje a oslnivé hudební krásy.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výteční houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

Gaetano Donizetti, arie Leonory z třetího dějství opery Favoritka, zpívá Dennis Graves, Münchner Rundfunkorchester řídí Maurizio Barbacini.

Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Bedřich Smetana, ária Mumlala z druhého dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Eduard Haken, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Kromholc. Let mu mlaním svůj jev.

Vezmemule, urci, vezmemule, fena, urce la istie, na posled, ba na posled, na posled, istie, ba na posled. Sotva že hlas můj temný slyší, et žena se i hapan stiší,

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 417 pro dvě kytary Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: A teď bude znít unikátní galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Víšek.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Johann Sebastian Bach, symfonia z kantáty Gleich wieder Regen. Akademii Byzantínu řídí Ottavio Dantone.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Musela to být skutečně nádhera. Teplý červencový den roku 1717. Anglický král se svými věrnými se plaví po řece Temži v otevřených veslicích, doplují do Chelsea, kde hodují až do časného rána a pak se plaví zpět do královského paláce ve Whitehall. A cestou tam i cestou zpět zní hudba tří svit plných menuetů i anglických lidových tanců, jak je složil 32letý skladatel Georg Friedrich Händel, tou dobou už několikátým rokem působící v Anglii, kde se posléze natrvalo usadil. Tak do této navozené atmosféry posíláme z Händlovy vodní hudby ze svity číslo 2 D-dur, část první, v nahrávce Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

I v naší době se tu a tam objeví renesanční osobnost, jíž se daří vše, nač sáhne, a ve všech oblastech, jimiž se zabývá, zaujme a těší posluchače, čtenáře nebo diváky. U nás byl jednou z takových osobností Ilja Hurník, všestranný skladatel, mimo jiné autor několika oper a kantát, vynikající klavírista, ctěný pedagog, zajímavý dramatik a spisovatel, autor povídek, rozhlasových her, známý popularizátor klasické hudby, který zemřel roku 2013 v požehnaném věku 90 let. My si připomeneme Hurníkovu koncertantní tvorbu koncertem pro hoboj, klavír a smyčce z roku 1954 v podání hoboisty Stanislava Duchoně, Českého komorního orchestru a Josefa Blacha. Klavírní part hraje autor Ilja Hurník.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

Janáček umělecky dozrával zvolna. Stačí připomenout fakt, že svoji první úspěšnou operu, Její pastorkyni, dokončil, když mu bylo bezmála 50 let. Další opery přišly až poté. Káťa Kabanová měla premiéru v Janáčkových 67 letech. Okouzlen svou múzou Kamilou Šteslovou a jako nadšený rusofil napsal temný příběh o nešťastně provdané Kátě, ponižované tchýní Kabanichou a jediný světlý bod, láska k Borisovi, končí tragicky. Po přiznání nevěry Boris odchází na Sibiř, Káťa svůj život končí ve vlnách Volhy a krátce předtím zpívá: ale smrt nepřichází, toužíš po ní a ona nepřichází. Ať vidím cokoliv, ať slyším cokoliv, jenom tady. Tady to bolí a ukazuje na srdce. Tento vypjatý moment nám teď předvede vynikající představitelka Káti, sopranistka Gabriela Beňačková. Borisem je Petr Straka, Českou filharmonii řídí Charles Mekeras.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johann Josef Fuchs, rondo pro 7 nástrojů, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Arnoncourt.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr Esdur, hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Ekloga to je původně literární termín, kterým byly označovány kratší básně s venkovskými nebo pastýřskými náměty. Na počátku 19. století eklogu přinesl český hudební skladatel a klavírní pedagog Václav Jan Tomášek také do hudby. A to jako technicky nenáročnou, krátkou klavírní skladbu pastorálního charakteru se symetrickou formou A, B, A. Třeba takto. Tomáškovu eklogu E-moll hraje Milan Langer.

Antonio Vivaldi, árie z opery Orlando Furioso. Zpívá Filip Jarusky, ansámbl Mateus řídí Jean-Christophe Spinozzi.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9 E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

O některých symfonických dílech českého skladatele a houslisty a posléze knížecího kapelníka v Donaueschingen Jana Václava Kalibody se pochválně vyjádřil i Robert Schumann. Zatímco houslový repertoár Kalivodův se drží, řekněme, klasických zásad, v tom symfonickém už se dotkl romantismu a jeho emocionálního a fantazijního světa. Ukážeme si to na volné větě Kalivodovy 6. symfonie F-dur. Hofkapelle Stuttgart, Frieder Bernius.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: V době, kdy se příliš neřešila autorská práva jako dnes, bylo celkem běžné, že si skladatelé od sebe vzájemně vypůjčovali dobré hudební nápady. A mnohdy si právě tímto způsobem vzdávali hold. Vzít si kolegovo téma jako objekt variací byla velká pocta a ocenění kvality onoho tématu. Takových příkladů samozřejmě najdeme stovky a jeden z nich si teď pustíme. Introdukci a variace na téma Karla Dieterse von Dietersdorf napsal pro klarinet a orchestr Antonín Reicha. Solistu, vynikajícího německého klarinetistu a velkého specialistu na mistry 18. století Dietra Kleckera doprovází Pražský komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Luigi Boccherini, smyšcový kvintet, E-dur, finální věta, rondo, hraje Pro Arte Antiqua Praha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Když v roce 1845 zkomponoval francouzský skladatel Hector Berlioz podle Goethovského námětu Faustovo prokletí, pěkně všem zamotal hlavu tím, že to velkolepé dílo označil za dramatickou legendu. Dodnes se lze přijít, jestli jde o operu, scénické oratorium nebo koncertní kantátu. V každém případě, ačkoliv má svou formou nejblíže opeře, nejčastěji se provozuje koncertně a některé úspěšné instrumentální části jsou samostatnou položkou koncertních programů. K těm nejpopulárnějším patří uherský nebo také Rákočiho pochod, až do půlky 19. století neoficiální uherská hymna. To, jak famózně Berlioz ve své dramatické legendě Faustovo prokletí pojednal uherský pochod, nám teď zahraje Filharmonia Orchestra, zařízení Herberta von Karajana.

němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo frankovlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philip de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Filipa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

Existuje velmi vzácná stará nahrávka, na níž v roce 1890 hraje Johannes Brahms na klavír svůj první uherský tanec G-moll. Mimochodem, tenkrát to s ním natáčel asistent Thomase Edisona. Tuto nahrávku vám samozřejmě nepustíme, už z důvodu pochopitelně problematické technické kvality. Nicméně nabídneme výtečnou alternativu. Onen uherský tanec číslo 1 nám zahraje Jevgenij Kysin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

Jan Dismas Zelenka strávil sice převážnou část svého života ve službách saského kurfiřta a polského krále v Drážďanech, ale svůj asi největší životní triumf prožil přeci jen v rodné české zemi, totiž v Praze. Když si od něj praští jezuité objednali hudbu pro velkolepé slavnosti korunovace habsburského císaře Karla VI. Českým králem na podzim roku 1723. A on napsal, nastudoval a provedl v pražském Klementínu svou mistrovskou hudbu k velké alegorické hře o životě svatého Václava Sub olea pacis et palma virtutis. A také několik orchestrálních skladeb, včetně té, která zazní v zápětí. Je to Hypokondria, uvertýra francouzského typu s pomalou procesní částí, rychlou a kontrapunktickou střední a velebnou akordickou závěrečnou tečkou. I těchto asi 8 minut dokazuje, jak originální byl Zelenka mistr v harmonii, kontrapunktu i instrumentaci. Freiburský barokní ansámbl.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, hudba k animovanému filmu Malá hloupá myš. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarovy svatby. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Sholty.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Frédéric Chopin, etída číslo 12, C-moll z opusu 10, hraje Mauricio Pollini.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrohůnová. Dnešní odpolední blok nabídne hudbu výrazných osobností evropské hudby. France Schuberta, Ludvíka van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse a Jeana Sibelia. Začneme jedním z nejzásadnějších písňových cyklů hudební historie. Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu a jeho písňová tvorba představuje samostatnou kapitolu hudebních dějin. Cyklus Zimní cesta vznikl v posledním roce skladatelova života a patří k jeho nejhlubším a nejintimnějším dílům. Na text Wilhelma Millera sledujeme osamělého poutníka, který prochází zimní krajinou i vlastním nitrem. Jednotlivé písně vytvářejí souvislý oblouk od tiché rezignace až po existenciální prázdnotu závěrečného flašinetáře. Zpívá Wolfgang Holzmair, na klavír doprovází Imogen Cooper.

Ludwig van Beethoven byl skladatelem, který zásadním způsobem proměnil podobu symfonie. Jeho symfonie číslo 7 A dur patří k nejenergičtějším a rytmicky výrazným dílům jeho tvorby. Skladba je proslulá především svou druhou větou, allegretem, které se často hraje samostatně a patří k nejznámějším Beethovenovým hudebním myšlenkám. Hraje Freiburger Barockorchester, řídí Gottfried von der Goltz.

Vyslechli jsme symfonii číslo 7 A dur Ludvíka van Beethovena v podání Freiburger Barock Orchestr pod vedením Gottfrieda von der Goltz.

Johann Sebastian Bach je považován za jednoho z největších skladatelů všech dob. Jeho Goldbergovy variace patří k vrcholům klávesové literatury. Dílo je vystaveno na jednoduchém tématu, které Bach rozvíjí ve 30 variacích nejrůznějšího charakteru. Od virtuózních přes kontrapunktické až po hluboce meditativní. Interpretace Glenna Goulda patří k nejznámějším a zároveň nejvlivnějším nahrávkám tohoto díla.

Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněly Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha v podání Glenna Goulda.

Johannes Brahms navázal na klasickou tradici, ale zároveň ji obohatil o romantickou hloubku a bohatou harmonii. Jeho smyčcový kvartet číslo 3 B-dur patří k vrcholům jeho komorní tvorby. Skladba je charakteristická lehkostí, hravostí i promyšlenou formou. Hraje Leipziger Streichquartett. Přejeme příjemný poslech.

Jean Sibelius patří k nejvýznamnějším představitelům severské hudby. Jeho symfonie číslo 2 D-dur patří k jeho nejhranějším dílům a bývá často vnímána jako symbol finské národní identity. Hudba této symfonie je plná kontrastů od lyrických pasáží až po monumentální závěr, který patří k nejpůsobivějším monumentům symfonické literatury. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu. Řídí Oko Kamo.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 2 D-dur Jeana Sibelia v podání Symfonického orchestru Finského rozhlasu pod vedením Oka Kamo. Příjemně prožitý čas ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhounová.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude ne náhodou věnován Antoniu Papánovi, dirigentovi a někdy také klavíristovi. Ten se nedávno rozloučil s postem hudebního ředitele Královské opery v londýnské Covent Garden a operní dům tak po více než 20 letech vyměnil za roli šéf dirigenta londýnského symfonického orchestru. V červnu roku 2026 s ním přijede do Prahy, nejprve do sezóny České filharmonie a pak na Smetanovu Litomyšl. A není to první návštěva. Už dirigoval opakovaně Českou filharmonii a na Pražském jaru byl jak se svým dřívějším symfonickým orchestrem Akademie svaté Cecílie, tak s londýnským symfonickým orchestrem a s oběma hodně nahrává. Než se sir Antonio Papano stal jedním z nejvyhledávanějších operních i koncertních dirigentů současnosti, urazil dlouhou cestu. Narodil se roku 1959 v Anglii do italské rodiny, která přesídlila do Ameriky, když bylo malému Antoniovi 13 let. I přes silné hudební zázemí nikdy nenavštěvoval hudební školy a byl vzděláván pouze soukromně. Studoval klavír, skladbu a dirigování. Profesně začínal jako klavírista a korepetitor v operních domech Evropy a Severní Ameriky, než ho v chicagské lyrické opeře objevil Daniel Barenboim. Ten rychle rozpoznal jeho velký talent a udělal z mladého Papána svého asistenta. Kariérní průlom představovala funkce hudebního ředitele Norské národní opery, kterou získal ve svých 31 letech. Poté působil jako hudební ředitel Královského divadla La Monet v Bruselu, hlavní hostující dirigent Izraelské filharmonie a hudební ředitel Římského orchestru Národní akademie svaté Cecílie. Tento orchestr uslyšíme v hudbě Richarda Strause i Petra Iljiče Čajkovského a velkou kapitolu Antonia Papána v Královské opeře připomeneme druhým dějstvím Wagnerovy opery Tristana a Isolda s Plácidem Domingem a Ninou z tebe. Začínáme ale Richardem Strausem, uslyšíme rozlehlou symfonickou báseň Život hrdinův, která začíná portrétem hrdiny, následuje část Hrdinovy nepřátelé, pak Hrdinova družka, Hrdinovo válečné dílo, Hrdinovo mírové dílo a na závěr smíření a zakončení. Hraje Orchestr Národní akademie svaté Cecílie v Římě, diriguje Antonio Papano, Richard Strauss, Život hrdinův.

Dozněla symfonická báseň Richarda Strause Život hrdinův. Hrál orchestr Národní akademie svaté Cecílie, řídil Antonio Papano. A právě tento dirigent teď zasedne za klavírem a doprovodí Barbaru Bonny, významnou americkou sopranistku, v písňovém cyklu Roberta Schumana Láska básníkova, německy Dichterliebe. Tak tedy Barbara Bonny a Antonio Papano v Schumanově písňovém cyklu.

Cyklus Láska básníkova, dichter Liebe Roberta Schumana, zpívala Barbara Bonny za klavírního doprovodu Antonia Papána. A nás teď čeká jedno z nejslavnějších zhudebnění Stabat Mater, latinského textu, který byl zhudebněn opravdu mnohokrát, ale zhudebnil ho také mladý a předčasně zesnulý italský skladatel Giovanni Battista Pergolesi. Jeho Stabat Mater je pro dva hlasy, pro soprán a alt a doprovod smyčců. Uslyšíme sopranistku Anu Netrebko a altistku Marianu Pizzolato za doprovodu Národní akademie svaté Cecílie a pod taktovkou Antonia Papána.

To bylo Stabat Mater Giovanni Battisti Pergolesiho, které zpívala Anna Netrebko a Mariana Pizzolato. Hrál orchestr Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána. A stejný orchestr a dirigent teď doprovodí významnou klavíristku Beatrice Rana v Čajkovského klavírním koncertu číslo 1 bémol.

Klavíristka Beatrice Rana dohrála klavírní koncert číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského za doprovodu Orchestru Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána. A teď si připomeneme velkou kapitolu tohoto dirigenta v čele královské opery Covent Garden. Během této éry nahrál také operu Tristana a Isolda Richarda Wagnera s Plácidem Domingem v roli Tristana a Ninou z Teme v roli Isoldy. My si poslechneme druhé dějství této opery, proslulé druhé dějství a jeden z nejdelších milostných duetů v historii opery. A uslyšíme také Mihoko Fujimuru v roli Brangény, Reného Papého jako krále Marka, Olafa Bera jako Kurvenala a Jareda Holta jako Melota. Hraje orchestr královské opery Covent Garden, řídí Antonio Papano a Plácido Domingo zpívá Tristana, Nina z Teme, Isoldu. Druhé dějství Wagnerovy opery je před námi.

To bylo prakticky celé druhé dějství Wagnerovy opery Tristana a Isolda, z technických důvodů asi o 2 minuty kratší, nicméně slyšeli jsme Placida Dominga v úloze Tristana, Ninu Steme v roli Isoldy, Mihoko Fujimoru v roli Brangény, Reného Pape v roli krále Marka a Olafa Béra v roli Kurvenala. Orchestr královské opery Covent Garden řídil Antonio Papano a stejný orchestr teď doprovodí ještě jednou Ninu Steme ve 2 ze 4 posledních písní Richarda Strause. Bude to píseň 3. a 4. Při usínání s houslovým sólem a za večerních červánků už jenom s orchestrem. Beim Schlafgehen a In Abendrot ze 4 posledních písní Richarda Strause zpívá Nina Steme za doprovodu orchestru královské opery Covent Garden pod taktovkou Antonia Papana.

0: To byly dvě písně Při usínání a Za večerních červánků ze čtyř posledních písní Richarda Strause. Zpívala Nina Steme za doprovodu orchestru Královské opery Covent Garden pod taktovkou Antonia Papána. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Henry Purcell, třetí věta ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur, hraje Maurice André Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
1: Vybereme si teď pár tónů z díla mladého Benjamina Britna, narozeného v roce 1913. Poté, co si prošel kariérou zázračného dítěte a analýzy jeho raných děl skutečně ukazují mimořádné mistrovství, dál rozvíjel svůj hudební jazyk, s nímž založil nový směr britské opery a jeho četné kompozice, instrumentální i vokální, obohatily formy a harmonie západní hudby novými prvky, třeba vlivy kultur Japonska nebo Bali. Britten zkomponoval asi 260 děl. Je mezi nimi opera Peter Grimes i opery pro anglické operní sdružení. Psal pro solové hlasy i sbor a samozřejmě symfonická i komorní díla. Vybereme si jeho rané dílo. Britnovi bylo 20, když napsal svou Simple Symphony, v níž užil své dosud nejoblíbenější hudební motivy. Mnohé z nich složil ještě jako chlapec. Tady je druhá věta Simple Symphony ze 30. let s podtitulem Playful Pizzicato a celou v Pizzicato ji hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Friedrich Chopin, koncert pro klavír a orchestr číslo 1, e-moll opus 11, třetí věta, hraje Claudio Arrau a Londýnský filharmonický orchestr.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

0: D-dur, vaše tónina.
1: V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků a tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gabotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: George Gershwin a jeho méně známá skladba pro klavír a orchestr Concerto in F, třetí věta, hraje Karl Eichinger, Brno Philharmonic Orchestra řídí Kaspar Richter.

0: Český rozhlas V-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Tilman Suzato, tance pro vokálně instrumentální soubor, hraje Klemenčič Consort.

Basbaritonista Adam Plachetka teď vstupuje na operní jeviště, aby nám zaspíval árii Petra Voka z prvního dějství poslední dokončené opery Bedřicha Smetany, komicko-romantické Čertovy stěny. Mnozí ji považovali ve Smetanově tvorbě za krok zpět, někteří za výplod nemocného člověka. Naopak velkou zastánkyní díla byla třeba Charlotte Masaryková. Objevovaly se různé úpravy, poválečné inscenace se ale vrátily k původní podobě díla, tak, jak zaznělo při premiéře 2 roky před Smetanovou smrtí. Příznačné je, že i všechna česká divadla uvedla Čertovu stěnu ze Smetanových oper vždycky jako poslední. I když není inscenována tak často, některé árie zdobí leckterý koncertní pěvecký recitál. Například ta, kterou zpívá Petr Vok z Rožmberka v prvním dějství. A Adama Plachetku v ní teď doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Ondrejem Lenárdem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etýdu číslo 1 C-dur.

Antonio Vivaldi, aria Mamuda z třetího dějství opery La Verita di Cimento. Zpívá Paul Agnew a Modo Antiquo řídí Federico Maria Sardelli.

Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Vincenzo Bellini, árie Imogenis, druhého dějství opery Pirát, zpívá Angela Georgiou, Královský filharmonický orchestr řídí Marco Armilato.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Franz Schubert byl současník Beethovena, klasika, ale v oblasti harmonie už uvažoval jako pokročilý romantik. Svědčí o tom smělé sledy akordů z části Sanctus ze mše Esdur. Český filharmonický sbor Brno a orchestr Spirit of Europe řídí Martin Sieghardt.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

Dmitrij Šostakovič, árie Kateřiny Izmajlovny ze čtvrtého dějství opery Lady Macbeth. Zpívá Galina Višňevskaja, londýnský symfonický orchestr řídí Mstislav Rostropovič.

Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Pro smíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Lantman, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu. Gioachino Rossini a Lazebník sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor metropolitní opery, hraje orchestr metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Dr. Dunkel.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

Ponechme stranou fakt, že první Beethovenův klavírní koncert byl vlastně zkomponován až jako druhý v pořadí, ovšem jako první byl vydán tiskem. Pro nás je zajímavý zejména fakt, že klavírní koncert C-dur měl velmi pravděpodobně světovou premiéru u nás v Praze. Sám velký, tehdy ještě tedy dost mladý, 27-letý Ludwig van Beethoven ho hrál na jednom ze svých vystoupení v Konviktu. A ohlasy hudební Prahy, stále ještě opojené Mozartem, prý byly mladému skladateli velmi příznivé. Finální větu, půvabné rondo, v jehož střední části jeden francouzský muzikolog nachází dokonce rytmus samby, nám teď zahraje vynikající čínský pianista Lang Lang s orchestrem de Paris a pod taktovkou Christopha Eschenbacha.

Hector Berlioz, druhá část z Fantastické symfonie na plese, orchestr revoluční a romantický, řídí Sir John Eliot Gardiner.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Slovo rubáto zní jako pojem z oblasti dřevozpracovatelského průmyslu, ale vzhledem k tomu, že naše země neoplývá dostatečným množstvím hudebně vzdělaných dřevorubců, užívají pojmu rubáto zatím jen hudebníci. Tento interpretační pokyn hráče vybízí, aby tak říkajíc nehrál jako podle metronomu, ale aby průběžně, tak jak mu velí cit, proměňoval tempo. Stoupající melodii zpočátku trochu popožene, když se blíží vrchol, začne brzdit, takže si ho můžeme pořádně vychutnat, pak se zase rozběhne a zvolní až před koncem fráze. Vychutnejme si tuto techniku na skercu b-mol Friderika Chopina. Je to v podstatě valčík a ten by samozřejmě měl mít tempo pravidelné, jinak by se na něj nemohlo tancovat. Ale v Chopinově podání je to neustálá hra s hudebním pohybem. Rytmus je zřetelně tříčtvrteční, ale každá doba je jinak dlouhá. Spíše než o skutečný valčík, tu jde jakoby o zvlněný obraz valčíku zrcadlícího se na vodní hladině.

Napsat do not pokyn rubato je od skladatele dost velká odvaha. Velká část odpovědnosti za účinek díla se tím přenáší na interpreta. Záleží totiž jen na jeho vkusu, pro jak velké tempové vlny se rozhodne. Jeden a týž kousek hudby vyzní úplně jinak, zahrajeme-li ho metronomicky přesně, suše, neosobně,

Ano, necitlivým rubátem může interpret skladbu poškodit. Pustím vám teď ukázky dvou různých pojetí mé milované italské symfonie Felixe Mendelssohna Bartoldiho. Jak známo, tento romantik byl velkým obdivovatelem Bachova umění a v jeho hudbě je to znát. Druhá věta italské symfonie je postavena na mechanicky přesném rytmu kráčejícího basu. Potom však přijde kontrastní lyrická myšlenka, při níž se rytmický pohyb na chvíli zastaví, aby se po chvíli s o to větším účinkem zase vrátil. Není tu ale nejmenší důvod jakkoliv hýbat s tempem a dirigent Gaetano Delogu s Českou filharmonií to přesně pochopili.

Mendelssohnova italská se hraje tak často, že provokuje dirigenty k tomu, aby s ní podnikali různé vymyšlenosti. Rogera Norringtona napadlo, že by mohl zdůraznit liričnost oné zpěvné myšlenky zvolněním tempa. Třeba se vám tento zásah bude zamlouvat, ale podle mého názoru jim dirigent pokazil poentu této věty, která spočívá právě v bachovsky mechanickém pohybu. Rubato je tu cizorodý prvek.

Rubato tedy spočívá v mírném zrychlování a zpomalování tempa. Jde obvykle o změny velmi jemné a řekl bych symetrické. Zvolnění bývá vždy vyrovnáno následným zrychlením a naopak. V hudbě ale často dochází k mnohem razantnějším proměnám tempa a u nich bychom se teď mohli zastavit. Postupnému zrychlování se odborně říká accelerando. Předvede nám ho učitel matematiky v Ravelově opeře Dítě a kouzla, který ve stále rychlejším tempu vyjmenovává měrné a váhové jednotky.

Accelerando je poměrně vzácný jev i ve vážné hudbě, natož pak v jazzu. O to unikátnější bude následující ukázka z tvorby českého jazzisty Milana Svobody. Jeho skladba pro big band, nazvaná Švestkový kompot, vrcholí virtuózním accelerandem, které ovšem není plynulé, nýbrž vystupuje k tempovému vrcholu jakoby po schodech.

Opakem acceleranda je ritardando, tedy postupné zpomalování. Nenajdeme lepší hudební definici ritardanda než závěr Smetanovy Vltavy.

Ritardando téměř vždy působí dojmem opadávajícího napětí, sklidňování. Říkám-li téměř vždy, je to proto, že znám jeden příklad, kdy náhlé zpomalení tempa vyvolává zcela opačnou reakci. Vlastně je to celkem logické. Sedíte-li v rychle jedoucím autě a řidič najednou dupne na brzdu, setrvačná síla vás vyhodí z křesla. A přesně to se vám stane i při poslechu první věty Stravinského koncertu pro klavír a dechové nástroje. Hudba se žene několik minut ve strojově přesném, strhujícím rytmu. A najednou, v místě, kde bychom to vůbec nečekali, Stravinský dupne na brzdu. A sotva si zvyknete na pomalejší tempo, stane se to ještě jednou. Pro jistotu vám doporučuji, abyste se před poslechem připoutali k židli bezpečnostními pásy.

Na závěr bych se od nebezpečných manévrů s tempem rád vrátil k jemnější práci. To, co mám na mysli, je tak jemná tempová nuance, že ji nelze nazvat ani rubátem. Jde o skutečně mikrosekundové odchylky od exaktního tempa. Pianista má před sebou důraz na těžké době a on si na něj počká a pak tu mikroskopickou ztrátu ihned dožene. Vynikající klavírista dokáže pomocí těchto posunů dodat hudbě rafinovanou zdrženlivost a dráždivé napětí. A tak toto povídání o jednou razantních, po druhé nepatrných, ale vždy významných tempových změnách ukončíme ukázkou ze symfonických variací Césara Franka. Je to něco mezi orchestrální skladbou a klavírním koncertem. Na klavíristu tu nečíhají extrémně virtuózní pasáže, ale očekává se cit pro různé interpretační jemnůstky. A ty pan Ivan Moravec, který na tomto snímku hraje klavírní part, dokonale ovládá. Můj dědeček razil heslo vydrž a zdrž se. Chtěl tím říci neunáhluj se a kroť své reakce. Výkon solisty ve Frankových variacích, jejichž finále si teď pustíme, mi připadá jako ideální hudební naplnění tohoto hesla.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu, kde klasická hudba zní celý den. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrohunová a přeje příjemný poslech. Dnešní večerní blok nabídne hudbu přelomu romantismu a moderny i tvorbu 20. století. Zazní Gustav Mahler, Dirty Ligeti, Albán Berg, Josef Suk, Janis Xenakis a Leoš Janáček. Gustav Mahler patří k nejvýznamnějším autorům pozdního romantismu a jeho tvorba stojí na pomezí symfonie a písně. Píseň o zemi je jedním z jeho nejosobnějších děl. Vznikla na sklonku autorova života a propojuje symfonickou formu s písňovým cyklem. Mahler zde zhudebnil starou čínskou poezii v německých překladech a vytvořil hudbu hluboce existenciální, plnou melancholie, pomíjivosti a smíření. Uslyšíme verzi pro komorní orchestr. Zpívají Monika Grob a Jorma Silvasty, hraje symfonia Lachty Chamber Ensemble, řídí Osmo Venske.

Na stanici D-dur dozněla píseň o zemi Gustava Mahlera v podání Moniky Grob, Jormy Silvastyho a souboru Sinfonia Lachty Chamber Ensemble. Dirigoval Osmo Venske.

Dirt Ligety patří k nejvýznamnějším skladatelům 20. století. Jeho hudba je charakteristická osobitým rytmem, barevností a hravou prací se zvukem. Šest bagatel je cyklus krátkých skladeb pro dechové kvinteto, ve kterém Ligety s lehkostí a ironií pracuje s motivy, tempem i výrazem. Hraje pražské dechové kvinteto.

Vyslechli jsme šest bagatel Der Delighettiho v podání pražského dechového kvinteta. Alban Berg byl jedním z představitelů druhé vídeňské školy a jeho hudba spojuje expresivní výraz s promyšlenou strukturou. Lyrická svita pro smyčcové kvarteto patří k jeho nejvýznamnějším komorním dílům. Skladba má skrytý program, osobní milostný příběh a její hudební jazyk osciluje mezi něhou a dramatem. Zpívá Dawn Upshaw, hraje Kronos kvartet. Přejeme příjemný poslech.

Posloucháte Český rozhlas Dédur. Před malou chvílí dozněla lyrická svita Albana Berga. Účinkovali Don Upshaw a Kronos Quartet.

Josef Suk, významný český skladatel a žák Antonína Dvořáka, vytvořil symfonii Azrael jako osobní vyrovnání se smrtí svého učitele i manželky. Jde o jedno z nejhlubších a nejniternějších děl české symfonické tvorby. Hudba je zde silně emotivní, místy dramatická, ale zároveň směřuje k určitému smíření. Hraje Česká filharmonie, kterou řídí Sir Charles McCrus.

Na stanici D-dur dozněla symfonie Azraele Josefa Suka v podání České filharmonie pod vedením Sira Charlese Mekerase.

Yannis Xenakis byl skladatel, který do hudby přinesl zcela nový způsob uvažování, inspirovaný matematikou, architekturou i fyzikou. Jeho skladba Pleiades je určena pro 6 interpretů na bicí nástroje a pracuje především s rytmem, strukturou a barvou zvuku. Hraje Kroumáta Percussion Ensemble, řídí Anders Logén.

0: Vyslechli jsme skladbu Plejádes Janise Xenakise v podání souboru Chromata Percussion Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Leoš Janáček patří k nejvýznamnějším českým autorům 20. století. Jeho smyčcový kvartet číslo 2 Listy důvěrné je inspirován jeho osobním vztahem ke Kamile Šteslové. Hudba je silně emotivní, fragmentární a výrazově velmi intenzivní. Patří k vrcholům Janáčkovy komorní tvorby. Hraje Belče kvartet.

Na stanici D-dur dozněl smyčcový kvartet číslo 2 Leoše Janáčka. Hrál Belče kvartet. Od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová. Přeji vám dobrou noc a klidné chvíle s hudbou, která na stanici D-dur bude i nadále znít.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrhounová. Dnes budeme poslouchat hudební díla z pera těchto autorů. Heinricha Schütze, Arcangela Corelliho, Antonia Vivaldiho, France Schuberta, Wolfganga Amadea Mozarta, Claudia Monteverdiho a na závěr zazní i drobná klavírní miniatura Friderika Chopina. Heinrich Schütz patří k nejvýznamnějším představitelům raného baroka a bývá označován za zakladatele německé hudební tradice. Studoval v Itálii u Giovanniho Gabrieliho a dokázal propojit italskou výrazovost s německou duchovní hloubkou. My si dnes vyslechneme jeho rozsáhlé dílo muzikáliše Exequien, tedy hudbu k pohřebnímu obřadu na památku hraběte Heinricha von Reuss. Toto dílo patří k prvním německým rekviím a je výjimečné svou citlivostí k textu i výrazovou silou. Zpívají Flieder Lang a členové Favorit, Chor a Monteverdi Choir. Hrají English Baroque Solists a His Majesty Sackbets and Cornets. Řídí Sir John Eliot Gardiner. Přejeme příjemný poslech.

0: Na stanici D-dur doznělo dílo muzikáliše Exequien Heinricha Schütze v podání Monteverdi Choir a English Baroque Solists pod vedením Sira Johna Eliota Gardinera.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Arcangelo Corelli byl italský houslista a skladatel, který zásadním způsobem ovlivnil podobu instrumentální hudby. Jeho koncerty grossi patří k vrcholům barokního stylu a byly inspirací pro celou řadu dalších autorů. Z jeho cyklu 12 koncertů opus 6 dnes vybíráme koncerto grosso číslo 8 G-moll, které nese podtitul Fato per la notte di Natale, tedy pro noc vánoční. Jde o jednu z nejznámějších pastorálních skladeb baroka. Hraje de Brandenburg Consort, řídí Roy Goodman.

Vyslechli jsme Koncerto Grosso G moll opus 6 číslo 8 Arkanžela Corelliho v podání souboru The Brandenburg Consort, který řídil Roy Goodman. Antonio Vivaldi byl jedním z nejplodnějších skladatelů své doby a jeho tvorba zahrnuje nejen koncerty, ale i duchovní hudbu. Jeho Stabat Mater patří k nejhlubším a nejosobnějším dílům této oblasti. Text pojednává o utrpení Panny Marie pod křížem a Vivaldi jej zhudebnil s mimořádnou citlivostí a výrazovou úsporností. Soulistou je Andreas Scholl, doprovází Bach Konzert Wien pod vedením Rubéna Dubrovského.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí doznělo Vivaldiho Stabat Mater v podání Andrease Scholla a Bach Consort Wien pod vedením Rubéna Dubrovského.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu. Jeho symfonie C-dur, nazývaná Velká, představuje vrchol jeho symfonické tvorby. Skladba vyniká rozsáhlou formou, bohatou melodikou a výraznou rytmickou energií. Schubert zde překračuje hranice klasické symfonie a otevírá cestu romantickému výrazu. Hraje symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu, řídí Thomas Hengelbrock.